Výrok tekutého šťastia, tekutej zloby, za to telo sa nám poďakuje.

ma vezú, už ma vezú ako v rakvi sklenenej. Smutná ranná električka a ja v nej, a ja v nej. Už ma vezú, už ma vezú ako v rakvi sklenenej. Smutno zvonia pred nami a za nami. Smutno zvonia smutné zvonce v smutnom dni, smutný sprievod.